Oi, de tala tala tadri de di nala, fista me kisaros babote lege, toda de norro machavo ya lege. Harum parum parum, il hojota parum, yoi, de si ya le magum. De kilenc rajka muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de rada, talá, nala, de rit, nala. Oj, talá, na, te, rit, nila, talá, anya, anya, de rit, nala, da, talá, de rit, anya, odri, de talá, et, adri, de la, da, ya, te, rit, da, talá, nala, de rit, nala. Oj, de la, ya, da, ya, da, di, ya, de rit, da, ya, ya. Oj, te, rit, da, ya, de rit, da, talá, ya, te, rit, da, Tala ni na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na